0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: if she knows any knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl.

prodlaní vojáci z oceli. Chytneme stroje, rozsvítíme ještě z noci spocení.

0: if she'd love some evening.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl. Tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

zaslechli hlasy a oba hned skočili. Dva kluky z ledový vody rybníka vytáhli. Ztracenej plyšák se vrátil domů, prsty ho sevřeli.

0: if she'd love something.
1: Co směl si kdy tajně přinést?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl.

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl. Tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

Ani vojáci z ocely, chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení. Polikáme kaši děsivých zpráv, kondenzát ze světa pravd na duši atentát.

atmosféra zemská spálí tvý neštěstí na uhel. Na podzim zas obživnou draci, na jaře smrt vynesem. Někdo v parku vyzná lásku tomu, kdo nechtěl sám být. Někdo vyleje do dřezu flašku.

odskočili. Dva kluky z ledový vody rybníka vytáhli. Ztracenej plyšák se vrátil domů, prsty ho sevřeli.

0: if she flips an evening.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem

nezemská spálí tvý neštěstí na uhel. Na podzim zas obživnou draci, na jaře smrt vynesem. Někdo v parku vyzná lásku tomu, kdo nechtěl sám být. Někdo vyleje do dřezu flašku.

skočili dva kluky z ledový vody, rybníka vytáhli, ztracenej plyšák se vrátil domů, prsty ho sevřeli.

0: if she'd love some evening.
1: Co směl si kdy tajně činit?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl.

0: Joseph Schick, Lobson Hickick.
1: So smell secretary nutrients.
0: Mezi řádky. Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.

odhodlaní vojáci z oceli. Chytneme stroje, rozsvítíme, ještě z noci spocení.

Éra zemská spálí tvý neštěstí na uhel. Na podzim zas obživnou draci, na jaře smrt vynesem. Někdo v parku vyzná lásku tomu, kdo nechtěl sám být. Někdo vyleje do dřezu flašku.

0: ze všech napsaných knih.
1: Zasmíl si, kdy tajně číst.
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl. Tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv

0: ze všech napsaných knih.
1: Co směl si kdy tajně číst?
0: Mezi řádky.
1: Mezi řádky.
0: Našel jsem, co jsem chtěl, tvůj úsměv i vůni těl.
1: Můj úsměv.

rád zas oceli. Chytneme stroje, rozsvítíme. Ještě z noci spocení. Polikáme kaši děsivých zpráv, kondenzát ze světa pravd na duši atentát.

zaslechli hlasy a oba hned skočili. Dva kluky z ledový vody rybníka vytáhli. Ztracený plyšák se vrátil domů, prsty ho sevřeli. Točí se v máminý pračce, peřiny čekají.